Ja Košice, The Kid Leroy so skladbou Son So Done. Máme presne 4 minúty pred 7 a ešte predtým, než sa pustíme do ďalších správ, tak navrhujem, aby sme si toto ráno spríjemnili nejakou dobrou hudbou a v playliste na to máme dokonalého adepta, pretože z Rádia Košice už nasleduje George Michael so skladbou Too Funky. Nech sa dobre počúva.

nájsť. Vždy víš, šťastie je krásna vec. Šťastie je tak krásna, nebychom vládec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráku, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

krásna. Veď vravím ti to ja, tvoj muž a netrúba hlásna. Ó, a netrúba hlásna.